0: agus a hiús na braga cíar na le nethe a bhfuil críhá lúpáintí de fásta?
1: Yeah, gan áras agus caiimne se acu an oríon ar a bhí dása du ar acuann san club Kilcartha agus thocú leat an broad a bhí ag an clán sin agus an iridir bhfuil an club sin just fitte fuit an gach rud a dhéanann an clán sé aithantas na cluine sin fitte fuit a thart ar Kilcartha agus an club sin agus sé dhéanta bradúil as an áit dúchas cosúil le gach duine in ar thuiscar ar chanel agus tá sé dhéanta bradúil as gach rud hanamhain don condé Arkansas club fasta agus an ur that a janta ag an clan sin hanawand an conde ag an club fasta tis a jacker of ask if you're in your
0: yeah well Charlotte ta mwch harfa bwyd a jys octav ar ffwael dyn yw'r maji ni mwyl an anio chi hef a vacantur na sgilti traga ja sio a ffyrir mwyr dwyr tu hen hil mwyd yw'r ffad gyr rath le fi on tronone anio gyddi gyd anach yn sgila off ag yw'r ffridio gwni agus ta han anio a bobl yn chomlwch le sgil agus o hiw a heil agus a chorg a dyn ar o bontio bia gylis yn chomlwch le sgil chwm o'i brysdi ar maji niw mwyr sy'n ta mwch harfa bwyd a jys octav a fe lenio'r maji
1: Gorma ha gatemin agus ar son mwynt ar chomenu glasgain am rwchar an chomenu glasgain just bo wairam sa ar govron agus ar badger ca chorinyul don clan sin ar na leihanta agus in sin siachtin i thara chacht.
2: Ar bobl, wyr sgialta. Wyr sgialta ar RTE Radio na Gaeltachta.
0: O lomar maajin ten thehar sien o galahar eher Bolio môr agus sgiel harfa tragad ar ffod clwysio gwyn har eiche fa ymrar Cilcartha agus fa i'r ymrar a dwi'n ngal James Mockey.
3: O sgiel miltyn efi an trenwn yn ei harl eich agor am ymhi cansla dyn ni ddawr gwyd trechter li le jo nyr y ffwrsia tex gyro James Mockey agus gydir efi sia dochir eich bwyn yw stangw miltyn efi yn dyn o bwyn mwyti sio na Nina to Jeremy Dachiche, I guess, Popple Common Cloud High Scale Elixir Honda Jerin, Brishte Bruce, Schrister, Tranon in Yeag, Sinu, Hunston Gower, James Boyce, I guess, Mahonahane, I guess, her son, Hanani, and Midcove Ron, Hri, Rish, Delana, Van Hale, Lenorin, I guess, Lush, Laon, if you see Gimmerton Honda, I guess, Emma. Agus la Martin agus Enda, hwg sér fi siwr da gwnyng al, sda Cilcartha agus da Ieifra agus da Wachra Ligi agus mae dyn nhw'n gwella hana ni, wel bwyntio gwella cymryd lwych la sgael sy'n hwnnw dyn brwt y mahas yma sy'n sgael y to basta sio.
0: Tewn jyst mwtiw ar y fan chyle, Norin Fas, na tysio harfa Jack ar y gynnam sio na tysio sio ffol corleis fwyla her yn ohorlan bwmynt y moleclia Fas a Ar gwaith na'r smwychyn mwydr ar James McHugh, ys ja smwychyn tan ar ffadr na'r lehen tymor la dyn yng ngal. Cyn chyd smwychyn tog at hyn a'n chyfnio tog at hyn ar eir?
3: A cydym harl eisiau mar am gyrwm a hyn o reitrach na'r fi James mwyr a waihys i mwyr a jyrha agos cyfnio mwyr mwyr gwni mwyr dyn ni fi yn ta'r cynalta agos dyn ni yn ta'r sef agos dyn ni Inta ul o gorni agus inta cardiol agus inta devil agus mordwrtwr o gysha sherfi siwrd an chondai dimersia dan iran minwr an i gydig gocht was a don ar a wanchad sreichol o gysha hen agus Brian Murray agus Gary Welsh iran urin sin an sin sin ocht was a don i rimersia dan a sinsir an sin gydig ocht was a ni dimersia hiad chlihidag o nangal En ég den gæja mjög en drum sörn sa træhinsin en ég gæja dagt og sann í agus en sinna hvæsja rei agus djemur sa kvíka sann í klihir fad nýr mér sa erud agus djemur Martin mór hamplan a vilja mór kúrumi kyrjum tjæli agus kúrumi ebbi agus anrod mér sann í að hók sa sérfi sín ta rielt agus sín ta jílis og ágt og sann í gæja mér sa Glíhe djörna hann sin a glíhe canna sjólu en a hossa hókt agus ar nói vi sé er an urin a vinn krífna heirun agus a vinn en reilt en nýgu dígd na hossa dó agus hók sé sér vi sín ta dan chunda agus hók sé sér vi spesial ta da hél kare mér dút ma vinn hén a reitir agus na blíant ísinn agus vi ma reitir art fór nir a djemur sé sa glíhe canna sin ágt was a sárt gael sé da glíhe canna sin djemur sé a sé glíhe canna sin kondai wun sé trúrakus gael sé trúrakus agus kai ma reitir a fwek

0: Polyteur mor hier agus ich was wie ruhig fado hogas in kirchen geht von der tode holen ma a polyteur doch gchlei a timo gehe pol civil mungane wie josi mangen shows wo mungan agus schrecht der chef is kein zimmer sha kidje den je no kidje gun je a hugana durche agus kidje ribsche mungan kidje die je a huga das barnis kachatawa da hogas wie in licht für eine bolletiert Kert er hasa hóna ní bhíl?
1: Wain tant sin.
0: Bhíl spachán ag ínos?
1: Bhíl tá mois.
0: Bhíl mois. Cien chéla tá ag í leis?
1: Chéla tá ag Eileen leis.
0: Chéla tá ag Eileen.
2: Bhíl chéla fóil sa ní rab sé gumsú gudí gwasá lorg.
0: Sá.
1: Tá cínála chá éis gimín spachán, nó ní spachán a bhíl anta ach an tegán anta.
0: Sá.
1: Tama. Ach.
2: As kém tí hága leis an nigán?
1: An rút sin ar an na clocha bagaist éhan.
0: Na chulainn deagann anu chulamé níl seagam hén hírach níl seagam níl chulamé gan amara chulamé lín se a spachán se sin lín se walag di se góhain
2: Wale gólais riab máhair an áil nár fliasca tigán riab ínta
0: Níl chulas achas tessa Se
2: Máhair an áil Vá tess bérla leis
0: Máhair an áil sin íon cheark
1: Se
2: Mother hen never burst their crop.
3: Tá sé cruel bheal a chéile freisin tá focail an san an sprochaile ar gcuí chéad an focail sé sprochaile an sé sprochaile hir aine
0: tá
3: focail sé gláide an agus cás mún leagin sin
0: sprochaile hir a gudi bhin vítí ma a cursa mar a chruachest fada cérta hir a dúlap Nér a gailge bhaid bheheg, ma nem achas ad cyn gailge e bhi ar djúla, pa gus sin ens prochad e bhi fri wina an a bó.
2: Sin ean rod cien a pekul ag atsor, agus an djúla se.
0: Ó, tigim.
2: Agus as prochol a lach ní rab se gums, agus chud as cest fiú vane el gain a chor cogine, mar bhi se dian af tinnish dom.
0: Se, vi tu gyr a rod a gint a rach o
3: sef. Rod a dúr sa aile ni chyn fin gair, kar a... Tálaki, tá sé veľa chali, chár vriš kérk na nejen sprochli i ríov.
0: Aha,
2: níš. Agus
3: a
2: hegána dieramišna.
0: A hegána dieramišna.
1: Sen hiel
0: kérna. Mágaljóor.
1: Tá sé spesúr tá, hás bud an rada gurenta Gwyrta snahad eich da hon, mae'n eich doctor Sprochol yn erch yma.
0: O, se, cynnal pincwysyn yn cynnal sy'n rydw e. Doctor Sprochol e, be? No, Sprochol.
1: Sprochol.
0: Sprochol.
1: Sprochol. Mae'n cael eich leis Sprochach ddoch, yn mynd bo'n cion o'n
0: Se.
3: Rwyd fi gysd, cyn ffocol o'ch da sair yn oed ym mynd... Well, na chwyl rwyd gyn teulu sy'n sgôr dwi'n dweud gyn cogws. Cyd e'n cogws?
2: O, sy'n e'n cogwntoch. Yn cogwntoch. Ni ddo'n gymryd e'n cogwntoch.
0: Ni ddo'n gymryd e'n
3: cogwntoch. Ni ddo'n gymryd e'n
2: cogwntoch. Ni ddo'n gymryd e'n cogwntoch o'i gyrc.
0: Stoi gymryd e'n cogwntoch. Cogws bygwch i behe. Fodd mwyn sy'n e'n gymryd e'n gymryd e'n tri o cian. Mae iechyd chwt, agos sicr eich treis chwt, rwyd ysbarnys, rwyd y derir eich gwrdd mwynach eich chwt, yn ddiag yn y môn. Mae iechyd chwt. So, ca am chwt e, Eileen? Mae iechyd chwt e, Jerys, dwi'n eich lwm.
2: Mae iechyd e, dyn i'n mynd na.
0: A bydde?
2: Mae iechyd. Agos o'n gwybod yn byr lahar, mae sarw.
0: Se.
2: Ach, ni ddeir fa mae iechyd chwt. Begwn i'n fa Diachas chút.
1: Togur malacht e ma, Daniel?
2: O, yn rhaid enrad o diachas chút is saes malacht e.
0: Aha.
2: A mae'n ni'r ffa snwch ar chút, ac gan dawn ni e'n blacht snwch ar chút. Mae diachas diar ffa...
0: Cyn i'ch hirin se?
2: Hirin se, ni ha, hirin se gwrdd yn rhaid egin maelig yrt, mae waelig.
0: A te, sef ffocol e maelig.
2: Se, mae waelig, no mae diachas.
0: Ni le waelig yrt, ni le waelig yrt, se.
2: Wel, anna waelig y se diachas, mae diachas. Ach, ni chwyl rym, diachas chwyl.
0: Ydw rhaid ar ffion e, mae'r dyrra, diachas ni yn sbion.
1: Do tor ha.
0: Hjura.
1: Is diachan bonochul at ham. Diach, D-I-A-C-H. Killing she peon or brown.
2: It's more, tinnus cree dear for him. Cree, cree of your shoe.
0: Sha.
2: A dearin.
0: Sha.
2: ach nu er den

na ra sin go dear a galanta. Mud a géis an sin na Geraldine Cotter a chairde agus pí tal a fáil ar an album úr a hanig máléige in sin le garid ré orga agus bhaimimiid in sin maidín íhín éireach. A was seo mai gur í fanad le Geraldine Cotter as chunda on chléir an Dr. Geraldine Cotter as chunda on chléir agus muidir go le adla album eile dá chuid sin seo inis piano plus agus a chead album sin ar rómuid a tarin seas Yosef sin ar an lipéad hannig sem ar lipéad Rela Records agus was it sean ma tais sif pasianta fan hiol tradition ta fír hiol tradition ta go gíste ar an siú sin relarecords.com agus ceol an air in sinig Claire Egan agus Jack Talty agus Diarmuid O'Mahar agus Noel Hill agus Shane Mulchrone Bydde sy'n ymwyr yn fanjo as condo bwy o agos bwys i ddod am jolai eisiau la pys y lysyn nis mwynhau bydde'r pys na o lysyn nis mwynhau yn sy'ch leir ach album ni album a siw agos colacht unta Rela Records R-A-E-L-A-C-H agos yw eisiau fy na album sy'n an album as journey a hannig yma hyn sy'n la Geraldine Cotter tisio special ach ie dim eisiau fanart leihau agos yw the pleasant

0: Cor agus fenwyl fi'n ddechel ar y môr yn ynyd si, edrych ach yn nŵr agus bal y chofon, be til y fwy sio ar nwyach dy twys gyrt. Twyrish gytir gyrt yn ŵd ymwys dy môr gyr ffeir gwna hynod gron y tai gyrwys y Galliford Novorysysg yn ond sy'n hydron yr rynia yn nŵ cron. Be gyna da yn y dyrwna, dy gwy ffwlar yw sy'r rwys lagarid gyfetach praes gron ar dy gwy môr gan yna yn sy'n erion y dygwyn chynol sio y fi'n sy'n gas bortol y regiwn yn ymar dyfa. Tá fógur bu teas a bhaim a gogi leine le agus a gundé habbardáran agus efik na heimside a rágvéach i teocht a bheit chaáard le 9 fi Celsius sa neomh. Maid an fógur go dtín séchlog tróna. Tá os cín ráide dergid go thuirtisteach ar na cárchlóis atá ag hospitail Feibli na tírinne agus a bhí chead a blian óchan. Dí chun pobl 16.6 milliún euro a dálíar na cárchlóis seo nara a go mórtas le 6.3 milliún na gáhíle fí hían. Ar hálíon cárchlóis ag hospitail Alscoil a Chorca ba húnta sí bhíon tardú seo áit bhúltir a thuirtisteach bag nach milliún gilé euro níos mú na mar a bhí chead a blian óchan. Agus buin éad na prífisgelta náisiúnt agus éidir náisiúnta.
1: Na prífisgelt hétulig tásart sa tuaisgert a leu ag maira di anlan. For nóring vike ban chéle nier imra a conda is kilchare James McGee a Mario Gatragaja e jimpis di bóhar a Harley gan den chauang di lúin baes a Nahorland Beaumont a malik clia trónóna nye. For James McGee baes ag leher na jimpis di Harley ar valach in enne tri in ra malacht idir achu nyur agus an chauan nir uel cargas van nidna chile gagarid rivin dochlog di lúin. Garth yw a fan chéle nórin gydonnes y chimpiste agus ashtri yw'r helicopter i chwy gohorlan Beaumont y Molly Glia a ta sia jefnig na gyrdi i'r rechis yn yw gwyrs i bwes trenon yn ie da wer a gartu hi. Tá brat glas an taisce dan na puircine agus spes na glas is fear inéring foiitte ceréit inú na ngála mlianna. Fógríúniu gur bronú brat glas ar fuirc neisianta glanbethe ar ha agus galerí glíb ar fuirc Barrack Hill a Garandona agus ar hiúlaid cosión an chlohan lé. Seasca sa hí na horibí ar chrálaiche na horlan in iad huisgirt má díine nhú dar ir na vigirí stiarnaí ó chaman altrí agus ban cawran na héran. É na hor dig agus fíbhí ar chrálaiche in na horlan litur canning agus dé na horis fíbhí ar chrálaiche in na horlan lígí. Tá iratas ar cheadnais dente gan cholacht salv ocean teoranta tá lonní sa bhráting chuig gan tuidiras riala le limistir wari la cuair da dhéanú ar ghaol long ón dara cogu dónda sa bhráting atar grinneal na farige ma ho chósta go na ngál. Chuig an long an City of Simla ro tríchid galei den ar bord go tóin pull a ma ho chósta chan wellinge ar an fihu leda ben fóvar an lídeag caraha. Caliú catar is fiad ar wáil fyrne agus fashionary nar a chuig an MV Acra go tóin pull a ma ho chósta chog falle ar an seachtulas fiad da úl lídeag caraha. Ta sa bárti ag an chólacht salvotion sarvéna a yenu ar an dé hiú ag bont úsaj is robot la camery ma irian lá an dé hiú ar gringil na farige a amsiú. Cai hín rialtas yn eistiad iwntach i enw yn sna sérfysi slentig lefel pobl la hacht yr reicha modulis na ffaib yn y tigdini cleru la Dr. Chiley y dwrt y colio'r condau Dakota Nick Venman. Dwrt i nach wala cwigir Dr. Chiley bresio gobr yn yng ngal o gefil y syffi ei gom gydanig meddw môr yr gynrin y condau. Bachart sgol fiaclarachta chor ar bonna Reagan yn yng ngal dar le sian chacta del y Charles Ward. Dwi'r cha gwyl ffaib yna gylio'r dini sy'n chantar conio fiaclarach del agus dwi'r cha ffast y gwyl ledw y lŷn na fiaclar i teg ffrast al yr ohor la cyrdi leis. Agus bei bres agus biliwn euro elegan realtys y gain bres lwecha yr fros lymlianna agus niel sia cart na cor go wylsiad chwn meddw ienw yr lwech artala agus diesel yr y fi siwgyn y dwi'r chan chacta del y pieras o dohorti. Ni hei glacw la sio iawn gwyl lwech y fros le chwchaerd llenafyn y dwi'r cha. Sianawal o'n tuaisgart.
2: Prífisgelta in ní rud chá léveig Seamus ó Scanlán. Tá plan nú póínachta seolta gardaí na gaiileve. I chin tos go mé coltaí breise ar dulgus ar ráidnaí na carach agus i mór na trá a seach. Seacht cín go cheantrachaí ar le atá geist, agus bei na gardaí le feiceil go láidir na cheantrachaí seo idir a hochtachlog ar maidin agus an ceadachlog an maidin dar gian. Tú thar takeach go na gardaí seo chuí chóhaibrú leis an éanad póínacht bohid an tenad áard feiblí ranoig na mleachtarí agus gardaí. Gardaí atá in gná éide.

0: Ormig bjóin sa sa studio linn eis an sélo jas a chorde. Cofain tún a húrain sa Fiona?
1: Bí me geistracht leis na meán agus tagan siad so sér an bhón nu bhí me geistracht leis an radio agus ha anachat is na hárán a gom óvís is gan leverk me hén nor hagach anich eiste seachon bhún si na hárán tradasiúnta galeirdu na stóch agus han filtán cian a bhí a gom óvís ar skan me hén fósa gom agus bain músáidas galeihúl ar skal Yeah, it's been my gar on the office in Lanaig o Minic.
0: On ba. Agus, cain sais u roi na fwn yn tŵdoif nhw, cain rawn go ha fwn y gwt?
1: So ha rawn go dos y chi sa cahed agam. So bi'n masg on fa da rawn sy'n pli agus nis casta ar siwyd o gwyn. On ba da ta raf le siwyd, ail y lŵn y gawn na. Na roeddi tra da siwnt o galeir ystwch, na roeddi gael na mi mar hen na'r fi mar ysgol.
0: Sia. Agus ysgol na fyrca hon tŵ mŵne ach ni awn ahos neis y mŵne?
1: No, chaliach me agus fúris post hús inrithe dátha agus bhí sig múna in ghilscoil an bhrodáin fesa ar feig ceir bliana agus an sunbhagus a bhaile gáhíil is a hochtíag agus bhí sig gona díocht sa nascoil na áitiúla tímpa na háte. Bhí tréibh se a gom a mohil ar spóil agus inis a hame múna is gona bhirc agus a postbúin an sunagam.
0: Nílach Cúpla méadar ón digi go baile.
1: Sinné, yeah. Cásan an rá, a sa nár hosnís ar dúsfi se. Dekar me chán na gáil tímpulir vad ígur minn ag múna sa skull in a rás a frestalir me hén ach tá tahí a go meirin is.
0: Agus nuir a chóil ísid vún tór bunskulli a Fiona, an rev se sa chán na gut sais beidir mecht a nátéig na chelir dús agus tahí gáil tna tégin na chelir agus an sun tacht a vale.
1: Nada cada vís a chán na gom an áriire ach vís hál a Chicago agus hánig an dish suas chun macht fe aglif ar Zoom don bossa in rithe dáha níar bheithnig o marain in rithe dáha níar bheithnig o marain a bhí agobr sa skull ach dúrt gorain sa tans leis agus a chiadra dele fúr sa jab agus hana vaile agus hos níos a gobr an son ach frahas woman dangin agus carca gaine dúr slam hén gris an am gumbag o vaile an son agus just tahi a gáil tern a skull man sa tímpel ha seana a frúl a bheithe gobr in gael sgol mŵr yn son hwys y gŵn parod leis na sgol na byog o i'r gŵlt yn sa tîmpl. Ach, ystoch o gyr mahan rod e, gwrefn chans gwm awm a chahaf sy'n sgol na gwleid tîmpl na hoite. Mae'r chwrsie gymwyr le mychyd tahi fwy'n tŵrach da. Agos, ho bwa sy'n hen sgol, agos rod e ffalwm he gwm o sy'n hen sgol leis, agos rod e a rhws oedem gwmynig nis.
0: Cadem dŵhlon is mô hogyn mŵn tŵr bwn sgol y gwaeltych dys y lohon yw fan y gapan tŵ?
1: Ha raint fa rydy ystwch ach candas yn rydy ysmo ystwch yn o achfynu achfynu i gweld yna ha y fad ni ysmo ar ffôl dos yn sgol na bírla ach ta rydy y fiaw sŵ y gwni a ha mi ahor y gobr le cag agos ha sydd yn y gobrw gwydi yn y dyrig achfynu agos oes yn ychwyr ar ffôl dos yn sgol na agos yn sgol na gweldach da gwmwm mi siobl ta a rhwsoed chwn carwlin agos chwn arseili yn ofyr i nis fosa agos ystwch o roddeli na anachod ys yn sgol na sa tîmpl is sif il ranga ato a gysd o'n hantw dyrwg frastal er anachod ranga na in ein siomr o fain rhaid like, mehen yn is o ranga dog o ranga cair smwyr yn leimte o ranga dog o ranga cair so matta mar hampla dyrwg ha anachod rydd igor ffeidr i yn of leis yn ranga leir a ha nis mór rís nach féidir leat í anam achaváin leis na ranga na éinar. You know, let's say, mat a hár siúla gwein a ranga cahar ha glárvada son nach féidir le ma ianav leis an glas a ranga dó. Ach bí mi de galéirig takúla na chéile agus a gabriú a slávi chéile chun frasalir na héine.
0: Sia, Samuel. Luas an son a Fiona alilú na gauna agus a stólum gwintú chanéisin in isi rádúin.
1: Ham chanéisin na chanéisin, yeah.

0: How good is a new sling again? Warm of the most ball, football. How good would Jesus work on club?
1: A Ramor on like a barn?
0: We can't have God, the sergeant, huh? Very cringe more of you on. Really, would you go to the sergeant's college schooling?
1: I guess he's in the school and chin or a dog to a school. Can you have to around to Somali and you have to
0: Somali piece more? Tahan.
1: Agus vítu rágur birch réúra ta aða agus dróhar wáin ba?
0: Sja.
1: Agus arán siet sin smáile freshin?
0: Well, kálu mýra hár blínt í fadó hún. Ach, hún mý, tájir a húra lý sásni a mú sá tæmtsin. Tájir a húra lý mú sá náttin sin ára mýra hár hann að tógjú múið.
1: Agus tá múdze an sá in návras.
0: Ja.
1: Inis chum fúi dávras. Múl tú an sá wád?
0: Oder nid ich schaß gehocht, an ich mensch war. Weil, so will ich die Orden ist, weil du kannst die Dauer sehr mal ist, schaßen schaßen. Und ich will die Orden liegen, ja. Da ein Glinskin schon nicht, ich will die. Und ich habe mir das so tief, ja. Oh, das ist die Dauer, so will ich die Orden.
1: Erfost du Fares not?
0: Ja, ja, und ich habe auch gewohnt.
1: Agus nur hánig tú inseasna seasca dí mar sin, cyn sort áit si bhí an ávras, a rámór an tíchin seo?
0: Ó, bhí. Bhí na tí húlíga máchan sin, ach an teach nútá sca na bóchirin sin hús, níar sé sin díntí, ián blíntí fádóchan.
1: Agus tá na tíchin ar fád, sort an eicil a chéile ar bhealach, nach bhfuil níl sibs gott tímáach a chorbe?
0: Níl.
1: Ach, chamach tú gairid ar mwyd golig a siopa, nú... Bring back bine, a chanach tige siopa nô rúda cín sele, vach tú gala wad amach?
0: Vi siopa hús a muir os fwy na am, a natar cha hús di ti fad fari crú. O vi siopa jas an, yaha hil hort vach tastal wa chan, chais siopa krits hil hort. Nier ein wanya tastal, tam shim i dar blam behi.
1: Ach, kech ing auch siopa chafada la muiris? Samad ba?
0: Nia, rochoir. Ani chasi no batsa jeka aso mora na chuli chach. Tiu sho no nun chene.
1: Osha. Homsa ni shi brano. Brano where shi ntomishi hapa go gata gala shi achamad aga skol trastla.
0: Well jeta aikar yinu on. Vachan aikran hasha gala harta bohut.
1: Nei. Agus an chupa hain an shin kin ura hun chasi n mestu?
0: Hún sé sin blínu óriðis með sér hjáttan sjá. Já,
1: kynni
0: meitt. Já.
1: Agus, binn enn tein sjoppa viðist ég múiris, va?
0: Sinn enn tein sjoppa við múiris, nýr kynníkum rækla um sér sjoppa lífa hann. Núri og dúnu til fært farg, svo sé ég að ég skal ekki kárna.
1: Sinn písa maður sjá?
0: Sjána sjá. Við sjoppa tíkt ég keiðinni sjá, sjá mölu sér kárna. Hag tjekkli hedin hattle vänig och fick hela hårt så vänig.
1: Nachol tjejen är inte. Hastig tjejs att låta nu, han färsen nacht hastig.
0: Hastig och har stopp tjejen lefade.
1: Innes kom inte en fos du agus vi gasarad. Kevej gasar vi ät?
0: Tror. Tror mag.
1: Agus kevän skojle skojle gunn sächen tjö?
0: Hallen tjö myrus. Já vi skal mýra sanje.
1: So hoshi chinar father and skal chin.
0: So who?
1: Agus tamuja brenu machar wargan cha khasha gran tufas iskri agus badri hartan cha.
0: Vi gol or ko parts samshan. Vi o vi na kolanes tu yer halanagus vi gol or badri es mýra sanne balijinus hartan cha.
1: Agus tás am go mbíon do bhá céin is seúil tuireacht beidir cúpla du nachab ar heastú seacha máda riamh?
0: Ní gorach sin méid.
1: Agus ar hána se leat?
0: Hána an gorach áraid leomach. Ní ar hána na bá teolú mé ní ceapa go nintó dí le bhe breathúarú. Ní ar mé má teolú riú.
1: Agus tóigú hosamar bhí tú rá an sin i dtír na cille ní léon áraga na cilíb sin sin na bhhaiche mar sin. Ar ólam sib cecha le snáhiríomh?
0: Bhí ní ar ólam, bhí náraga 8,000 a níhéir líon
1: an. A Agus am iachse bagal siar an sin?
0: O, ní bíach. Ar an iar an alachan le galán. Bí se 8,000 uain. Tá sam a lá, neach amú dí gine as, ba cwer líl nán. Agus neach amú dí an ar gí ríu gudí sin. Tá sam go leid a bóna bí, gólig gine as, ba cwí se során cean ilin. Fár leid gúna sógi, mórtín sógi. Ach, nôl hú mú dí steach, bí se sin hál rájt, ach nôl hánik mú dí maach. Vin tishki nisku dien bohar. Kahe se dashe shaglani se mur kuhiha dashe ahu mudi seach. Poi rar du celegunin kahe se goro nisni rar mudi. Ach, vi kali inan agus vichsi, vi munti, ki vi munti ag dini inaren. Agus, ahar dur chishin ali bunti nuhnik si atan tili tak vi seach dur chri. Kerda se, Ach, dwi'n cael ei fyny yn arigio, a nhw'n i lochi sy'n edrych chi eich yn arigio. Ac sy'n ei hedwyr, hwn i'n mynd i'n arigio.
2: Waith.
1: Na chwyl se sy'n un, ddech ni rosag i chyrwb yn fwy'n teulu, ni'r ein o'r rosag i fwy.
0: Waith yn i'r o. Gael se ddech chi eich o'r nes e, mŵr trwm o ddech chi, cwyd eich o'r hwm o ddech chi. Nw'n i'r o'r mwydi'r lil o'n rhyw gydi sy'n. Ni ac mwydi'n arigio gydi sy'n. Siap se sogar mŵr mŵr trwmw i ddyn teg y gwe, bech yr atyl y tak i yn sloch.
2: Mae'n gwych eisiau gyntoch.
1: Agus cyddi chiap se fwy'n lian o'n tyf y mwg yn tyli agus yn harga. Ar chiap se gyr bael y mŵr y fi o'n?
0: A nw chiap. I mwy ddyn ni yn tysg na siwpw i o'n sy'n lwyrd.
1: Agus nŵr y dog tu yn chyn tîr yn y cili, le gol nis fwyd o wael, le gol ystrach gael e dyrmwyd nhw i gyglochon. Rwysio bod gael yr ymwys nhw sy'n gawr nhw?
0: Gael rhaid y mam. Fi gael gael i hyn y lo. Fi.
1: Agus, cedd ein chiedr o'ch wyt ystrach gael e?
0: Fi me hambl ystrach mi yna ddew ciapwyn. Chiedr hw me gael e. Dyn ni'n tysg na ti hw môr ys y lwyrd.
1: Agus, cedd ein chiedr o'ch wyt ystrach gael e? Agus, cedd
0: O, fi me sasyn i blintai. Fi dra hwyl yma sasyn i fwy na amfresyn. Fi dra mwy dra hwyl ali sy'n mali fi sy'n isog yna me chwm wrth yng Nghymru sasyn i. Fi mwyd i gobyr hol o laundry o'n. Hain sy'n siel yn ffresyn. Fi mwyd i Portsmouth. So fi mwyd sgach ali Southampton. Prasal edoch sy'n le hwrt marsyn. So fi liw sy'n wwys. Agwyd sy'n sy'n na sylfyn i lhi i gwlectral fyd.
1: Cynna ble antar sy'n mas dw?
0: O, ys na gwygi dwi. Rha.
1: Mae'r sy'n ni'r sy'n wad, hei sy'n darn y cog o dawn dwi'n dwi'n rho?
0: Ni'r sy'n wad sy'n. Rha.
1: Agus y wad cwtw môr o'n rho sy'n yn toi gael y fydd harlw, hei sy'n darn y cog o dawn dwi'n môr o'n sy'n on?
0: A ni ac yn mys môr o'n dwi'n sy'n. Ni ac yn fi'n glor dwi'n sy'n dyn dwi.
1: Agus ar hana se leat, ar hana Portsmouth leat agus asna?
0: Hain, ie. Fi so damtyn gwyd eas.
1: Agus cyn o'r hannig tu waile mar sy'n as asna?
0: O, yns na siasgo di. Ni ddeg siasgo gael yw maher hannig mi di waile.
1: Agus yn sy'n o'r hannig tu gwyd afros yn sio, cyd e chiap tu gwoon chyd o'r hannig tu yn sio mas tu?
0: Hain, ie se leom. Fi dyn i ddeas o frysyn sy'n awet. Ta gael o'r o'r gwrs yn mynd i'n eis. Ta.
1: Yn cymryd at Machorym Cestert, cyn i siw?
0: Da me ni eich cahar o fe hw.
2: Ta dwi'n eich cahar o wyl.
0: Ta, o mi fe hw.
1: Ni chi apar efa?
0: A, gwydwn.
1: Agus y mynd tu'n ffwol agus y crytol ffos y mynd?
0: Ni yn y mynd yn ffwol ac bydd mi crytol. A ni fi mi yn ostocwi. Fi ni critiol gael o'r fy sio cerdigan sy'n sgansi sy'n sylwod.
1: Rwy ti'n sgipiad yn y gansi nhw cerdigan?
0: Fi. Ni o gytio wad.
1: Mae chi'n enwad fi'n ostocwi ffresion ta si'n bryd o sgipi?
0: O ta. A ta.
1: Wel, Ani, gwrw mil y mad ys pysyn bod cainti yn y lym.
0: O, wyddiwn.
3: Agus dog tras a teach Ani le peire olin stocwi critiol sicr. Gwyrw mil ymad eni, byni eni i oenyn esa bisa olyn caintysyn eion lyn. Ach, fanamuid a gárna nishfescam tamalile, margar oslíf un sínin nú a curúla honad cuivnachan na nimarcoch a hartar caikís ochin. Imarke, a tabaisti acu ar a gudseo gunarignif, agus curú un sínin nú seo leis anonad le léirgus a hort ar scéal na himarke i gunamara. Choma sír chfadal a cárna in é, agus